0: Prinzesse!
1: Wie bravouille-t-elle?
0: Tedy, kolem roku snad si patit na hlava s rybusu, co já bych myslel, že bádeš, že si vede na půl.

0: Ještě kde jaký doktos?
1: Komu teď padří starý Prusov tu?
0: Pravě nemlo opůrci Jaroslavu Prusu.
1: To pošlište! Prusov je dom nebývalá taková skržín. Až ta sázovka měla svoji léto počít.
2: Archiv, registratura.
1: Jak ta sázovka měla léto počít 18, 16, víte?

0: Ale ak se opravdu jmenovala Elian.
1: Elian, Gregor, vždyť to máte, teď to opíšeš.
0: Hem, hem, tam je jenom hem, hem, nic, nic.
1: O samozřejmě znamená Elian, Gregor.
0: To může znamená, třeba Emilia a Matěho, Henia Montes, nebo ti těch jmen.
1: Ale je to Elian, Gregor.
0: Ale spí. Elina Makropulo, šeky je skrétí.
1: Přiložu čeně.
0: Vy jste to přebyla.
1: Učerta, jak to víte?
0: Hej, mi prosím. Závěti je všec. Oj, jakým si Ferdinandovi nározeném luku v 20. listopadu 1816 a v matrisním zápise tohle. Domeni facis Ferdinand Makropoulos Horus, nematecký otec Vinefan, mater, hej,

0: Herrn, hab ich Nemus in Savolat.
1: Vulce! Chcete mi vysvetliť?
0: Slečno, priepša deska beseda. Ode cara ste Kristice, tuta fotografii, je tu vaš podpis.
1: Je!
0: Výborne! Račte to voliť. A poznala ste mi večer tu Kristino, datum 1836.